Doznělo druhé jednání mistrů pěvců norimberských v nastudování Herberta von Karajana a štátskapele Dresden. Také třetí jednání má dlouhou předehru, v níž Wagner předznamenává témata z hlavních árií a sborů. Důstojné chorály horen a dechových nástrojů střídá líbezná melodie smyčců. Ocitneme se opět v domě Hanse Sachse. Za mistrem přijde jeho žák David. Chválí Magdalénu, od níž dostal košíček s dobrotami. Spokojeně líčí mistrovi, jak to včera v bitce nandal tomu opovážlivci, který ji vyhrával sloutnou pod oknem. Předvede mistru Sachsovi svou novou píseň o svatém Janovi. Po jeho odchodu se Sachs opět poddá osamělým úvahám. Uslyšíme jeho monolog o světské marnosti, klam, klam, šálivý klam. Z hloubání jej vytrhne Walter. Vypráví mu svůj sen a na jeho základě společně oba složí píseň, se kterou se chce mladý rytíř znovu pokusit o vítězství v pěvecké soutěži. Uslyšíme náročnou vysokou tenorovou árii, v úsvitu ranním vidím jen růže plát. Pak se jde Walter nahoru převléci do šlechtických šatů. Mezitím se do pracovny vkrade Beckmesser, vidí na stole Slovanové písně a pokusí se svitek ukrást. Je přistižen mistrem Ševcem a ten mu překvapivě verše nechá. Nápěv písně od něj ale nedostane. Přichází Eva nastrojená na svůj zásnubní den, ale nic ji netěší. Přišla za Ševcem, že ji tlačí střevíček. Když se dole v dílně ukáže rytíř Walter v plné aristokratické parádě, je ohromená. Walter jí zpívá romanci Slétly to hvězdy ze zářivých cest? Ševcovský mistr milence nechá, hledí si práce a jen do toho brouká, že Švec musí všechno rozbité spravit. Je trochu naměko z toho, že pro vdovce jsou radosti lásky a vábení již minulostí. Zazní citace z jiné Wagnerovy opery, Tristan a Isolda, kdy Sachs zpívá verš Ty víš, k Isoldě kdysi Tristan ve smutné básni vzplál. Scéna končí árií Evy, v záři slunka svítá štěstí mého ráj, z níž se postupným přidáváním hlasů vyvine krásný kvintet. Konečně se koná svatojanská pouť, kde mají proběhnout pěvecké závody. Lidé se scházejí na louce za městem a tančí. K místu se blíží hlasitý průvod řemeslnických cechů s vlajkami a standardami. Slyšíme opět robustní téma z předehry. Sbor vítá zvlášť radostně oblíbeného barda Hanse Sachse. Soutěž může začít. Komická figurka, potlučený Beckmesser, zpívá jako první. Text ukradené písně našrouboval do melodie nepovedené milostné serenády z minulé noci. Všechno však poplete a zpívá nesmysly. Lidi se mu vysmějí a závod pro něj končí. Zlostně se vrhne na Sachse a hází vinu za nepovedenou písničku na něj. Pak ale předstoupí mladý šlechtic Walter Stolzing a zaspívá píseň bez chyb. Všichni vidí, že pravým autorem je on. Lidé jsou jeho písní nadšeni, dostane vítězný věnec a poklekne před svou vyvolenou Evou. Vavřínovou trofej však předá Hansi Sachsovi, neboť v něm vidí mistra největšího a proroka svého lidu. Hans Sachs je dojat a zpívá monolog O, nezlehčujte mistry nám. Nebyl by to Wagner, aby i do komické opery nevložil řadu patetických vyznání k německému národu, německé vlasti, německému lidu a tak podobně. Po druhé světové válce se takové ódy neposlouchaly moc dobře, dokonce uvádění jeho děl v mnoha zemích limitovaly. Proto v českém překladu z roku 1958 Zdeněk Knittl důsledně všechny tyto Wagnerovy oblíbené slovní obraty přebásnil do neutrálních výrazů jako otčina, vlast, domovský a podobně. Ale Wagner si rýpnul i do italských skladatelů, konkurentů na poli operním.
Zachsovi v jeho posledním monologu vložil do úst větu, že nebude vládnout strůnu italský živel dým a tlach, pod kterým úpí jeho národ. A sbor mu přitakává zpěvem své mistry máte ctíti. Tím opera končí. V posledním jednání mistři pěvci norimberští uslyšíme Helenu Donat jako Evu, Ruth Hesse jako Magdu, René Kola jako Valtra, Thea Adama jako Hanse Zachse, Geraince Evense jako Beckmessera. Sbor Lipského rozhlasu a sbor Drážďanské opery a Drážďanskou štátskapele řídí Herbert von Karajan.

möcht ich, was bedürft der Mann, will ich die Regeln

Slyšeli jsme poslední jednání opery Richarda Wagnera mistři pěvci norimberští v nastudování Herberta von Karajana a Staatskapelle Dresden. Od mikrofonu se s vámi loučí Svatava Barančicová.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Miroslav Pudlák je spoluzakladatel souboru Monshine, který provozuje hudbu soudobých skladatelů. Byl dlouho ředitelem hudebního informačního střediska a nyní je naším rozhlasovým kolegou. Miroslav Pudlák, Om Age, skladba pro 7 nástrojů, hraje ansámbl Monshine.

Ansámbl Moonshine zahrál skladbu Miroslava Pudláka Om H. Emilio de Cavalieri byl jedním z prvních renesančních skladatelů, kteří psali hudebně dramatické skladby, z nichž se později vyvinula opera. Místo recitativů byla ještě použita recitace. Emilio de Cavalieri, Representazione di anima e di corpo, tedy představení duše a těla. Hraje kapela muzikále di San Petronio di Bologna, řídí Sergio Vartolo, ale zpívá, kromě četných solistů, i Keenův dětský sbor.

To bylo operní oratorium Emilia de Cavalieriho, představení duše a těla. Hrála kapela muzikále di Petronio di Bologna, řídil Sergio Vartolo, zpívali solisté a Kínův dětský sbor. Alfred Schnittke Concerto Grosso pro dvoje housle, čembalo, preparovaný klavír a smyčcový orchestr. Hrají Christian Bergqvist, Patrick Sverup, Roland Pöttingen a New Stockholm Chamber Orchestra řídí Lev Markis.

To bylo koncerto grosso pro dvoje housle, čembalo, preparovaný klavír a smyčcový orchestr číslo 1 Alfreda Schnittkeho. Hrál New Stockholm Chamber Orchestra, řídil Lev Markis.

0: Šostakovičův.
1: Druhý houslový koncert je z roku 1967, je to jeho poslední koncertantní skladba a byl věnován Davidu Ojstrachovi k jeho 60. Dmitrij Šostakovič, koncert pro housle a orchestr číslo 2, cismol opus 129, má 3 věty, hrají Dmitrij Sitkovecký na housle a BBC Symphony Orchestra řídí Sir Andrew Davis.

To byl koncert pro housle a orchestr číslo 2 cismol Dmitrije Šostakoviče. Hrál Dmitrij Sitkovecký, BBC Symphony Orchestra řídil Sir Andrew Davis.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Antonína Reichy, Ericha Wolfganga Korngolda, Bohuslava Martinů, Dária Mióda, Petra Iliče Čajkovského, Antonia Vivaldiho, Jiřího Temla a Wolfganga Amadea Mozarta. Mnoho hudebníků se zapsalo do historie Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga, založené v roce 1966. Jsou to současní solisté, komorní hráči i členové orchestru. Například teď zahrají dva světoznámí interpreti Václav Hudeček a Dmitrij Sitkovecky. Byli prvními laureáty, kteří se úspěšně zúčastnili rozhlasového klání. Spolu účinkují virtuózy di Praga, provedení řídí Dmitrij Sitkovecky. Zazní koncert pro dvoje housle, smycový orchestr a continuo d-moll Johanna Sebastiana Bacha ze seznamu skladatelova díla číslo 1043.

Bachův koncert pro dvoje housle, Smithsonův orchestr a kontinuo D-moll zahráli houslisté Václav Hudeček a Dmitry Sitkovecky, který také provedení řídil. Dále spoluúčinkovali virtuózy Di Praga. Skladatel, dirigent, interpret a pedagog Antonín Dvořák komponoval svůj třívětý klavírní koncert G-moll opus 33 koncem léta 1876. Dnes zazní v provedení Iva Kahánka a Bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.

Klavírista Ivo Kahánek, který na koncertinu Praga získal laureátský titul, byl solistou Dvořákova jediného koncertu pro klavír, napsaného v tónině G-moll. Spolu účinkovali bamberští symfonikové, dirigentem byl Jakub Hruša. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Skladatel, hudební teoretik a pedagog Antonín Reicha byl za zásluhy o francouzskou hudební kulturu oceněn řádem Čestné legie. Z jeho tvorby si připomeneme kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo B-dur, opus 89. Virtuózní klarinetový part zahraje Ludmila Peterková, spoluúčinkuje Benevicovo kvarteto.

0: Ve spolupráci s Benevicovým kvartetem přednesla kvintet Antonína Reichy Ludmila Peterková, laureátka Concertina Praga v oboru komorní soubory.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Připomeňme si populární koncert pro housle a orchestr D-dur, opus 35, od Ericha Wolfganga Korngolda, autora klasických žánrů i filmové hudby. Hraje Pavel Šporcl, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Kout.

Vyslechli jsme live snímek koncertu pro housle a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, rakousko-amerického skladatele, dirigenta a klaviristy 20. století, který se narodil v Brně. Solistou byl Pavel Šporcl, absolutní vítěz Koncertina Praga z roku 1990. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Kout. Zveme vás teď k poslechu koncertina pro klavírní trio a smicový orchestr. Čtyřvětá skladba je dílem Bohuslava Martinů. Hrají Edna Mitchell na housle, Leonid Gorochov na violončelo, Simon Mulligan na klavír a Státní filharmonie Brno řídí Yehudi Menuhin. Leonid Gorochov je považován za jednoho z nejlepších violončelistů své generace. Působil rovněž jako pedagog, mimo jiné v Londýně a v Hanovru. Na koncertinu Praga získal v roce 1982 cenu pro absolutního vítěze mezinárodní rozhlasové soutěže.

Doznělo koncertino Bohuslava Martinů, které mělo premiéru roku 1936 v provedení Bazilejského komorního orchestru s dirigentem Paulem Sachrem. Byl to pro Martinů jeden z prvních kontaktů s touto osobností, která ho provázela po celý život. Na našem snímku hráli Edna Mitchell, Leonid Gorochov, Simon Mulligan a Filharmonie Brno. Dirigoval Yehudi Menuhin. Poslechněme si nyní svitu pro dechové kvinteto francouzského skladatele Daria Mioda s názvem Krb krále René. Hraje český soubor a flátus kvintet, který tvoří flétnista Roman Novotný, fagotista Ondřej Roskovec, hoboistka Jana Brošková, klarnetista Vojtěch Nýdl a hornista Radek Baborák. Tři hudebníci jmenováni naposled získali na koncertinu Praga v 80. letech významná ocenění a laureátské tituly. Radek Baborák obdržel v roce 1989 titul absolutního vítěze za nejlepší výkon ze všech tehdy zúčastněných. Bylo mu 13 let.

Vyslechli jsme svitu pro dechové nástroje Daria Mioda, nazvanou Krb krále René. Zazněla v podání renomovaného českého ansámblu Aflatus Quintet. Mezi největší klenoty houslové literatury patří bezesporu koncert Petra Iljiče Čajkovského. Poslechněme si ho v podání japonské houslistky Shizuki Ishikawy. Studovala kdysi v Praze na HAMU, ale už předtím na přelomu 60. a 70. let se dvakrát po sobě stala laureátkou mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Vždy se k nám vracela nejen jako milý host, ale jako umělkyně obohacující publikum na koncertech a na nahrávkách světového repertoáru klasické hudby. V Čajkovského koncertu spolu účinkuje Česká filharmonie, dirigentem je Zdeněk Košler.

Dozněl Čajkovského koncert pro housle a orchestr D-dur opus 35. Hráli Shizuka Ishikawa a Česká filharmonie. Dirigoval Zdeněk Košler.

Antonio Vivaldi napsal několik hobojových koncertů, mezi nimi jeden z pilířů barokních koncertů v tónině C-dur. Poslechneme si ho v provedení Viléma Veverky. Spoluúčinkuje čembalistka Barbara Maria Willi a ansámbl 18+.

Hoboji s Tavilem Veverka, v 90. letech laureát Koncertina Praga, přednesl Vivaldiho koncert C-dur. Spolu účinkovala Barbara Maria Willi a ansámbl 18+. Poslechněme si nyní kantátu Jiřího Temla Ptačí rozhlásek pro dětská sóla, dětský sbor a malý orchestr na text Václava Fischera. Skladatel působil dlouhá léta v Československém a Českém rozhlase jako hudební dramaturg. Tuto kantátu napsal pro kýnu v dětský sbor a jeho uměleckého vedoucího profesora Jiřího Chválu. Spolu účinkují klaviristka Božena Kornichová, členové České filharmonie a Sukovo kvarteto.

Dozněla kantáta Ptačí rozhlásek Jiřího Temla. Interprety byl Kýnův dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou, členové České filharmonie, flétnista Jiří Válek, klarnetista Miloš Kopecký, bicista Václav Mazáček a Sukovo kvarteto s houslisty Ivanem Strausem, Vojtěchem Jouzou, violistou Karlem Řehákem a violončelistou Janem Štrosem. Na klavír hrála Božena Kronichová. Nyní si poslechneme výkon dalšího hudebníka, úspěšného na koncertinu Praga. Vynikající houslista a pedagog Čeněk Pavlík, který je známý zejména jako člen světoznámého Gwarneri Tria, se představí v Mozartově třívětém koncertu pro housle a orchestr číslo 5 Ádur z Kechlova seznamu číslo 219. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Koncert pro housle a orchestr číslo 5 A-dur Kechl 219 Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Čeněk Pavlík. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Vysílá Český rozhlas D-dur. U rozhlasového mikrofonu s vámi byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes vám nabízíme k poslechu skladby Georga Filipa Telemana, Antonína Dvořáka, Karla Marie Webera, Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Žána Francéze, Petra Iliče Čajkovského, Antonia Vivaldiho, Josefa Suka a Františka Vincence Kramáře. Vybrali jsme pro vás díla, v nichž hrají význační interpreti a mezi nimi ti, kdo se výrazně zapsali do historie mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Úvodem zazní koncert pro dvě trubky, smyčcový orchestr a continuo B-dur Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Jan Házn Erl a Jan Burjan, continuo hraje varhaník Jaroslav Tůma. Virtuózy Di Praga řídí Oldřich Vlček.

Koncert pro dvě trubky, smyčcový orchestr a kontinuo B-dur německého skladatele vrcholného baroka Georga Filipa Telemana zaznělo v provedení Jana Hasnerla, Jana Burjana a Jaroslava Tůmy. Spoluúčinkoval orchestr Virtuosity Praga, který vedl Oldřich Vlček. Světoznámé Dumky Antonína Dvořáka o šesti částech v tóninách e-mol, cis-mol, a-dur, d-mol, s-dur a c-mol přednese Guarneri Trio, které tvoří laureát Concertina Praga, houslista Čeněk Pavlík, violončelista Marek Jerije a klavírista Ivan Klánský.

Vyslechli jsme klavírní trio číslo 4 opus 90 Dumky Antonína Dvořáka. Jejich premiéra s autorem u klavíru se konala roku 1891 v Praze v rámci slavnostního večera na Dvořákovu počest. V té době byl skladateli udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na nahrávce jsme si poslechli Gwarneri trio Praha s houslistou Čeňkem Pavlíkem, violončelistou Markem Jeriem a klavíristou Ivanem Klánským. Německý romantický skladatel Karl Maria von Weber vytvořil jedny z nejznámějších koncertů pro klarinet a orchestr. Vyslechneme nahrávku druhého koncertu S-dur. V třívětém díle hraje přední evropská klarinetistka Sabine Meyer. Drážďanskou štátskapele řídí Herbert Blomstedt.

Dozněl Weberův koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Esdur. S drážďanskou štátskapele a dirigentem Herbertem Blomstedtem se jako solistka představila německá klarinetistka Sabine Meyer.

0: Do historie Concertina Praga se zapsala roku 1974 jako 15letá.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dueta Johanna Sebastiana Bacha v seznamu jeho skladeb pod čísly 802 až 805 v tóninách e-mol, f-dur, g-dur, a-mol. Zazní ve znamenitém podání Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Dueta Johanna Sebastiana Bacha přednesl na klavichord Jaroslav Tůma. Úspěchy na koncertinu Praha získal v oboru komorních souborů. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Z hudebního světa Bohuslava Martinů jsme vybrali jednu z nahrávek nesmrtelného díla, kterou je bezesporu jeho kantáta Otvírání studánek na slova Miloslava Bureše. Recituje Jaromír Meduna, zpívají sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Ludmila Kromková, baritonista Jiří Brückler a členky Pražského filharmonického sboru. Dále účinkují klavirista Ivo Kahánek a členové Benovicová kvarteta. Řídí Lukáš Vasilek.

Tak je to u nás v horách všude. Ta nejmilejší královničkou bude a ověnčí džbán květy, které neduch léčí. Za královnou v průvodu je vždycky odedávna místo pro družičky. Za nimi pak poskakují chlapci prostořecí. Všichni nesou motyky a háky, i lopaty vzali, hrábě taky, děvčata pak plnou náruč kvítí. Vyšňořenou královnu si vedou uprostřed. Svěží jak jaro, bude jí 14 let. Vítr z lesa vyběhl a jde ji políbiti. Chtěl se dát s nimi do tance. Teď ne, větře, veď nás k studánce, která je nejvíc zarmoucená. Vedl je přes trávu, přes kvítí, chtěl by se také z pramene napíti. Po jejich boku stichl jako pěna.

Do půlkruhu obstoupili pramen. Sotva dýchá, tolik bláta na něm. A do trávy položili rýče, lopaty a misky. Kámen odvalili. Pramen rozpředl se jako kotě. Nechali jej s královničkou o samotě, když do trávy rozprostřela šátek bílý. Pak všichni za ruce se vzali a kolem těch dvou kolo udělali, ústa k písni našpulili.

Tam, kde bylo bahna nejvíce, rýče zabořili, připravili hrabice. Kolik bylo na dně přesmutného kalu. I stružka, která krmí blatouchy a pláňky, bije o břeh prudčeji, jak motř pod jejich spánky, když jí bláto vybrali a rýč zazvonil o čistou skálu. Rmut a bahno z těch kalných vod nesou od břehu 3 kroky na východ. Z rýčů rozhodí je tam, kde nejvíc slunce pálí. Pak se stane z rmutu čistá země, kterou strom i zrno chválí.

Královnička poklekla na šátek rozprostřený, ponořila čbánek do stříbrné pěny, pak do všech světa stran vodu vylila. Aby si už byli všichni zdravým jisti, nabrala si hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila.

Jako by studánku za ruce vzali a až do vsi s ní utíkali. Z plného džbánu dali koze ochutnat i ovci májové vody studené z lesního pramene u nás na Síkovci. Tak je to u nás každý rok v máji. Děti studánkám prameny, jak srdce zemi otvírají, aby i na horách byla hojnost úrody. Aby pramen uživil potoky a řeky, z hlubin vynesl písek měkký a bystřiny jim překlenul na brody. I studánky musí být v máji čisté, tak jako děti vy jste. I jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení, tak jako člověk do soužení. Ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo.

poetickou komorní kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů dirigoval Lukáš Vasilek. Interprety byli Jaromír Meduna, Pavla Vykopalová, Ludmila Kromková, Jiří Brückler, Pražský filharmonický sbor, dále účinkovali členové Benevicova kvarteta a klavírista Ivo Kahánek, jeden z výrazných laureátů Koncertina Praga po roce 1989.

Dechový kvintet číslo 1 Jeana Francéze natočilo dechové kvinteto Aflatus s flétnistou Romanem Novotným, hoboistkou Janou Broškovou, hornistou Radkem Baborákem, klarinetistou Vojtěchem Nýdlem a fagotistou Ondřejem Roskovcem. Ansámbl spolu hraje od 90. let, je nositelem mnoha evropských uznání. Někteří členové také patří k těm, kdo prošli s úspěchem rozhlasovou soutěží Concertino Praga. Všichni jmenovaní hudebníci náleží ke špičce našeho interpretačního umění.

Vybírali jsme z repertoáru předního českého dechového kvinteta Aflatus. V jeho provedení dozněl dechový kvintet číslo 1 francouzského skladatele 20. století Jeana Francéze. Vysílá stanice Český rozhlas D-dur. Zazní proslulý Čajkovského klavírní koncert číslo 1 B-moll opus 23. Uslyšíme v něm Igora Ardaševa a Českou filharmonii s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Klavírní virtuos Igor Ardašev obdržel roku 1979 na koncertinu Praga mimořádnou cenu pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka. Bylo mu tehdy 12 let.

To byl třívětý koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. V roce 1991 ho natočili klavírista Igor Ardašev a Česká filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Karl Maria von Weber je v evropské hudbě 19. století oceňovaný pro jednu z prvních romantických oper, již je Čarostřelec, pro koncerty a mimo jiné pro komorní hudbu. Jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír B-dur vyslechneme v zajímavé interpretační sestavě. Na housle a violu hrají sourozenci Isabel a Boris Faust, kteří se stali v 80. letech laureáty koncerty na Praga v komorním oboru. Dále spolu účinkují violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexandr Mělnikov.

Kvarteto, které tvoří houslistka Isabel Faust, violista Boris Faust, violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov, předneslo klavírní kvarteto B-dur, které složil Karl Maria von Weber. Soubor za nahrávku Weberova díla obdržel vysoká prestižní ocenění například v Německu i ve Francii. Koncert pro flétnu, smyčce a continuo g-moll, La Notte, Noc, náleží k těm nejznámějším skladbám Antonia Vivaldiho. Poslechněme si ho v provedení Joffie Vokálkové, laureátky Concertina Praga a komorního souboru Syrinx s uměleckým vedoucím Janem Šrámkem.

To byl koncert pro flétnu, smyčce a continuo g-moll, La Notte, Antonia Vivaldiho. Solistkou byla Žofia Vokálková. Spolu účinkoval komorní soubor Syrinx, který řídil Jan Šrámek. Sukovy čtyři skladby, opus 17, uslyšíme v podání Pavla Šporcla, absolutního vítěze naší rozhlasové soutěže z roku 1990. Spolu účinkuje klavirista Petr Jiříkovský.

Virtuózní 4 skladby pro housle a klavír Josefa Suka zazněly v provedení Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského. Naše hudební putování pokračuje známým koncertem pro dva klarinety a orchestr S-dur opus 35 Františka Vincence Kramáře, oblíbeného skladatele, kapelníka, houslisty a pedagoga přelomu 18. a 19. století. Působil u Vídeňského dvora. Koncert S-dur o třech částech zahrají klarinetisté Vlastimil Mareš a Jiří Hlaváč. Pražský komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur dozněl Kramářův koncert pro dva klarinety S-dur v podání Vlastimila Mareše, laureáta Concertina Praga a Jiřího Hlaváče. Pražský komorní orchestr řídil Libor Pešek. Hudbu v této sestavě pro vás vybrala a u mikrofonu byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Je to téměř neuvěřitelné, ale velkolepé dílo Georga Friedricha Händla, Mesiáš, bylo zkomponováno za pouhých 24 dní. Tehdy už slavný a tehdy už anglický skladatel pobýval v Irsku a o těchto dnech se vyjádřil jako o nejšťastnějších ve svém životě. Byl daleko od všech intrik a pomluv a bojů, které sebou neslo jeho angažmá v operním světě. Bylo mu 57 let, měl sice pomrtvici, ale poměrně dobře se z ní zotavil a objevil v sobě schopnost a chuť psát velká oratorní díla pro solisty, velké sbory a orchestr a sklízel s nimi stále větší úspěchy. Ostatně ještě dnes anglická Händlova oratoria zastiňují jeho kdysi tak slavné italské opery. Bezesporu největším dílem je pak mohutný Mesiáš a jeho nejslavnějšími tóny sbor Alleluja. Tady je v podání sboru a orchestru The English Concert a zařízení Trevora Pinnocka.

Byli jste někdy v Mariánských Lázních? Pokud ano, nevím, jaké vzpomínky na ně jste si uchovali, ale celkem jisté je, že málo kdo z nás by ty vzpomínky uměl podat tak, jak skladatel a hvězda své doby, Louis Spohr. On je totiž uchoval v partituře půvabného valčíku A-dur pro 11 nástrojů. Z něhož je patrné, že se Spohrovi v našich lázních evidentně líbilo. A tak lázeňskému městečku udělal výtečnou reklamu, jak bychom dnes řekli. Členové Akademie svatého Martina v Polích nám hrají Spohrovu vzpomínku na Mariánské lázně.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Figarova svatba. Akademii svatého Martina v Polích řídí Neville Mariner.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: Jakýmsi pokračováním proslulé fantastické symfonie je Berliozovo vokálně-instrumentální dílo Lelio aneb návrat do života. I Berlioz, zklamán tehdy v lásce, se chtěl vrátit k životu, a to skrze hudbu a umění. Lelio navazuje na fantastickou symfonii tím, že užívá stejné idée fixe, oné vracející se hudební myšlenky. Lelio má 6 částí a v té závěrečné, což je fantazie na Shakespeareovu bouři, zpívá zbor v italštině ono vzývání krásné dívky Mirandy a loučení se s ní. Tento závěr Berliozova Lelia teď v podání komorního sboru Lyonského národního orchestru zazní pod vedením Noela Lea.

Pro příští chvíle vybíráme z neskutečného množství duchovních kantát, které Johann Sebastian Bach jako kantor v Lipsku zkomponoval takřka pro každou příležitost církevního roku. Vždyť mimo jiné jen pětkrát zhudebnil kompletní cyklus kantát pro celý církevní rok. My si připomeneme hudbu kantáty s číslem Bachova katalogu 42, kterou Bach připsal první neděli po Velikonocích, v níž se mimo jiné čte o zjevení Krista učedníkům a mezi nimi i nevěřícímu Tomášovi. Koncerto z Bachovy kantáty Am Abend, aber deselbigen Sabbats hraje italský soubor starých nástrojů Academia Byzantina, zařízení známého čembalisty Ottavia Dantona.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 2 D-dur opus 36 Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 100 G-dur, vojenské. The Chamber Orchestra of Europe řídí Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Z díla známého českého šlechtice období renesance Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z 21 českých stavů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, znají milovníci literatury a dalekých cest bez pochyby jeho cestopis Putování aneb cesta z království českého do města Benátek, odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. V němž popisuje svou pouť do Jeruzaléma, a který dedikoval císaři. A hudebníci, milovníci renesanční hudby, ty pak asi vědí, že Krištof Harant zanechal 7 děl, jen 3 kompletní, a za nejstarší z nich je považováno 6-hlasé moteto na text Žalmu 125 Qui confidunt in domino, kdo důvěřují pánu, podobní jsou hoře Sion, jež stojí na věky. Moteto bylo vydáno v rámci Harantova zmíněného cestopisu v roce 1608. Skladbu měl údajně zkomponovat právě během svého pobytu v Jeruzalémě v klášteře svatého Salvátora. Zpívá duo Dena Cantitans, hraje kapela Rudolfína, řídí Petr Daněk.

A pozvání do Francie 17. století, nadto přímo na královský dvůr ve Versailles. Soubor Capriccio Stravagante pro nás otevírá jedno z divertiment Jeana Battisty Lullyho a hraje Amadisovu Čakonu.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Český rozhlas D-dur.
0: Klasika na dosah.
1: Každý všední den od 4 do 8. Následuje madrigál frankoblámského skladatele Jeana Guillota, který celý život prožil v 16. století a většinu z něj, více než 25 let, strávil v dnes belgickém městě Liège, Lutych, uznávanou autoritou.

Robert Schumann napsal svou třetí symfonii ze čtyř v roce 1850. Má netradičních pět vět a při premiéře měla relativní úspěch, což u Schumannových symfonií nebylo vždy pravidlem. Skladba vznikla po návratu z cesty podél Rýna, kterou podnikl se svou ženou Klárou. Robert Schumann, druhá věta ze symfonie číslo 3 Es-dur opus 97 Rýnská. V historicky poučené nahrávce The London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V 10 letech se stal sboristou Královské kaple. Ve 14 členem hudební družiny Karla II. V 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí. Jan Dismas Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litanií. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

Náš Antonín Dvořák dokázal propojovat zdánlivě neslučitelné věci. Romantické emoce s klasickou formou, mimohudební obsah se symfonickou architekturou, lásku k hudbě s láskou k lokomotivám a hlavně vlastenectví se světovostí. Česká Rusalka se hraje všude po světě. Melodii z Novosvětské považují Američané za svou národní píseň. Však to byl Dvořák, kdo na New Yorkské konzervatoři vychoval první úspěšné americké skladatele. Dvořákova hudba zaujme na první poslech, ale je rezistentní, byť ne absolutně, vůči oposlouchání. K největším dílům patří poslední dvě symfonie, americký kvartet, Stabat Mater, violončelový koncert, ale nespletete se, když sáhnete celkem po čemukoliv.

Antonín Dvořák, slovanský tanec číslo 3 a zdur pro klavír na 4 ruce. Hrají Marián Lapšanský a Petr Topercer.

Prosím, vstupte teď s námi na dvůr anglického krále Jiřího II., jehož mimořádné přízni se těšil německý, posléze anglický skladatel Georg Friedrich Händel. Aby ne svými úchvatnými díly doprovázel leckterou slavnostní příležitost na Jiřího dvoře, od korunovace přes hudbu do chrámu nebo třeba do zahrad. A propo, tam, přesně řečeno v londýnském Green Parku, se také v roce 1749 poprvé dávala slavná hudba ke královskému ohňostroji. Ohňostroj nemáme, hudbu ano. Půvabná, volnější třetí část, Akademie staré hudby, Christopher Hogwood.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Za malou chvíli se vlny stanice D-dur rozeznějí tóny skladatele a violončelisty France Danciho, který jako mladý poznal Mozarta, byl současníkem Beethovena, z jehož novátorského díla měl smíšené pocity a posléze se stal mentorem mladého Karla Marie von Webera. Z díla samotného Danciho stojí za pozornost hlavně jeho rozkošné dechové kvintety a vůbec vše, v čem figurují dechové nástroje. Třeba taková fantazie na téma slavné árie, v níž Giovanni motá hlavu Cerlíně v Mozartově opeře Don Giovanni La Cida rem la mano. Hrají klarinetistka Sabine Mayer, Württemberský komorní orchestr řídí Jörg Ferber.

Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Messier de Saint-Colombe. Leco si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arciloutnu a harfu.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Petr Eben a dvě části z písňového cyklu Písně kloutně. Zpívá Kateřina Kněžíková, na harfu hraje Kateřina Englichová.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají göteborští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

Opět teď učiníme veliký skok do hudební historie. Míříme za vlámským hudebním skladatelem, označovaným za zakladatele benátské hudební školy, Adriánem Willaertem. Narodil se někdy kolem roku 1490. Působil v Paříži, v Římě, až byl jmenován kapelníkem chrámu svatého Marka v Benátkách, kde začal rozvíjet mimo jiné dvojzborovou techniku. Psal madrigaly, šansony, mše či moteta a do sakrální tvorby Willaertovi nahlédneme i my se sborem Oxford Camerata. Mariánská modlitba Ave Maria.

Johannes Brahms, třetí věta ze symfonie číslo 3 F-dur opus 90 ve skladatelově úpravě pro dva klavíry. Hrají Ledevik Colette a Jakub Bogart.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Ať už se muzikologové dohadují, jak chtějí, jestli Claudia Monteverdiho řadit spíš k pozdně renesančním nebo už k raně barokním mistrům, jeho dílo je pozoruhodné. První knihu madrigalů vydal už ve svých 15 letech. Poslední vyšla posmrtně. A je v nich vše, od komplikované polyfonie pozdní renesance až k počínajícímu baroknímu slohu. Nechybějí samozřejmě afekty, hudební líčení nálad a stavu mysli, dokreslování děje hudebními prostředky a tak dále. Celkem 9 knih madrigalů mapuje i celý Monteverdiho život. My teď otevřeme sbírku Scherzi muzikáli z roku 1607 a vybíráme madrigal, v němž je sice opěvována nesmírná krása úsvitu, jitřenky, ale v posledních verších zazní to podstatné. Ať je její krása sebevětší, nevyrovná se kráse mé milované. Quando l'alba in oriente zpívají členky Concerta delle Dame di Ferrara.

Karl Maria Weber, sbor myslivců z opery Čarostřelec. Sbor a orchestr Královské opery řídí Bernard Haitink.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

Frédéric Chopin je s klavírem, klavírní virtuozitou a klavírní tvorbou spojen tak těsně, že můžeme mluvit takřka o synonymech. Chopin je klavír. A Ivan Moravec je, vlastně byl, geniální chopinovský interpret. Poslechněte si jeho nahrávku Chopinova Skerca pro klavír, cismol, opus 39.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Naše společnost dospěla do takzvaného informativního vývojového stádia. Prostředky globální komunikace, internet, mobilní telefony začínají radikálně ovlivňovat naši práci i volný čas. Multimédia přebírají hlavní roli v oblasti zábavního průmyslu i reklamy. Změny, na něž jsme si zřejmě ještě stále docela nezvykli, přinášejí vedle všech pozitiv i ekologické, sociální, psychologické jevy, které vzbuzují hrůzu. Ať jsem povoláním rozhlasový pracovník a občas vystupuji v televizi, není pro mne příjemný pohled na sílící vliv masmédií na lidské vědomí a podvědomí, který potlačuje fantazii, tvůrčí myšlení, schopnost úsudku. Jako hudebník jsem pak obzvlášť zneklidněn tím, jaký vliv mají masmédia na vnímání hudby. Začněme hudbou populární. Tomuto druhu písní říkal v 70. letech rocker Frank Zappa biografy pro uši. Texty jeho písní obvykle obsahovaly nějaký dramatický příběh, ten dokreslovaly mimohudební efekty, nahrávky byly ve studiu umně smíchány a samotná hudba obsahovala vždy něco, čemu se dalo říkat nápad. V Zappově písni, z níž si pustíme ukázku, jsou posluchači udržováni v nejistotě, zda se impresivní scéna odehrává v ložnici nebo ve středověké mučírně.

their matted hair. A tiny light from a window hole

snot and vomit on the floor. 50 Yugoli soldiers, man.

Je to vlastně hudební videoklip bez videa. Vizuální složka se odehrává v posluchačově hlavě a záleží na něm, zda je mu bližší představa milostné nebo hororové scény. Dnešní videoklipy naopak zahlcují všechny naše smysly a pro fantazii nezbývá žádný prostor. Nejméně prostoru je pak vyhrazeno samotné hudbě, která je obvykle degradována na pouhý rytmus, případně nějaký chytlavý, stále dokola opakovaný motiv. Typickým produktem toho druhu je zpěvačka Madonna. Její show jsou skutečně velkolepá a dokonce mají i určitý myšlenkový obsah. Samotná hudba bez vizuální složky je však prázdná jak vyfouknutý balón.

Globální charakter sdělovacích médií má v hudební oblasti za následek potlačení krajových rozdílů v hudebních projevech. Převážná část televizní produkce je amerického původu. Pokud někoho překvapuje, že středoevropská mládež tak bezezbytku přijala za oceánskou kulturu, často navzdory jazykové bariéře, měl by si uvědomit, že jednak k ní masmédia nenabízejí dostatek alternativ, jednak je příliv americké hudby provázen masivní marketingovou podporou, která díky jednotnému celosvětovému kulturnímu trhu disponuje obrovskou účinností. Lidé se naučili poslouchat reklamu, stále více jí věří. Když se jim stále dokola omílá, že Drákula je geniálním dílem, neuvědomí si, že jde o brak.

0: stal mi majet.
1: Hlavním sdělovacím a zábavním médiem je televize. Převzala hlavní slovo i v oblasti hudby, ačkoliv k tomu není dobře uspůsobena. Pokud nemáme takzvané domácí kino se stereofonním zvukem, musíme vnímat chraplající zvuk z malého reproduktoru, monofoní, bez basů a ostrých výšek. Mladí lidé zvyklí na digitální reprodukci z CD přehrávače se klidně spokojí s nekvalitním televizním zvukem, pokud k tomu dostanou své milované obrázky. Naštěstí u nás vedle komerční televize existuje i ta veřejnoprávní, dokonce s jedním relativně kulturním kanálem. Z ní na nás může promlouvat třeba Olivier Messiaen a poučovat nás o hudebních formách svých skladeb.
2: J'ai donc déclamé étant enfant tout le théâtre de Shakespeare pour un unique spectateur qui était mon frère et d'autres théâtres aussi, Calderon, Lope de Vega et le théâtre russe, Tchekhov en particulier, aussi des théâtres classiques antiques, tous les Sophocles, les Échilles, etc. Mais c'est surtout Shakespeare. Or, vous savez que dans Shakespeare, il y a tout. Il y a non seulement toutes les passions humaines, mais il y a aussi la magie, il y a aussi des sorcières, des lutins, des sylphes, des apparitions de toutes sortes. Enfin, c'est un auteur qui développe puissamment l'imagination.

O tom, jaký je rozdíl mezi televizí a rozhlasem, jsem se nedávno přesvědčil na vlastní kůži. Uváděl jsem jeden z koncertů Ti nejlepší z klasiky, který v přímém přenosu vysílala současně Česká televize a Český rozhlas. Pořad měl jedno ústřední téma, jehož poenta měla zaznít v poslední větě mého průvodního slova, proto jsem si ji velmi pečlivě připravil. Přímý přenos je ale pěkný nervák, takže se mi v klíčovém okamžiku nějak popletla slova a tu poslední větu jsem pomotal tak, že vůbec nedávala smysl. Děsil jsem se, co na to řekne obecenstvo. Výsledek byl zajímavý. Nikdo z těch, kteří koncert sledovali v televizi, si nesmyslu nevšimli. Naopak, rozhlasoví posluchači se mě velmi taktně ptali, co jsem tou poslední větou vlastně myslel. Televize prostě jde po povrchu. Všichni to sice vědí, ale málo kdo uvažuje o tom, jak bude jednou vypadat společnost odchovaná televizní kulturou.

To byla Zapova písnička Buď v mém videu, v níž si náruživý muž představuje, jak by to bylo krásné, kdyby ta dívka, co vedle něho sedí, byla na televizní obrazovce a tančila blues v koženém prádle. Zásluhou médií se v poslední době výrazně změnila mapa světa hudby. Ještě před několika lety se zdál protiklad umělecké a populární hudby základním tématem hudebních estetiků. Dnes už je situace docela jiná. Někdejší hranice mezi hudebními světadíly dnes vymezuje menšinový, maximálně 5% ostrůvek hudebního umění proti 95% převaze populární hudby. Nejzajímavější vývojový pohyb se odehrává na přechodu mezi oběma teritorii, čímž se hranice ještě více zamlžuje. Namísto někdejší stylové hranice však nastoupila hranice nová, možná ještě významnější, daná protikladem kultury komerční a nekomerční. Tato proměna radikálně přerozdělila vztahy v rámci hudebního světa. Jestliže před 10 lety stála vážná hudba a jazz na opačných stranách barikády, dnes stojí těsně vedle sebe, co by dva ohrožené menšinové žánry. Jazz se dnes vysílá výhradně na těch rozhlasových stanicích, které jsou primárně zaměřeny na vážnou hudbu. Všechny ostatní stanice od něho dávají ruce pryč. Jakoby vzali vážně ironický výrok Franka Zappy, jímž na jednom svém koncertu pohoršil všechny jazzmeny bez smyslu pro humor. Jazz není mrtvý, on je jen tak trochu legračně cítit.

0: Now, as you might have noticed, Bruce Fowler has just completed some sort of trombone solo based on the idea of an evolved tango event.
1: Na opačné, komerční straně hranice se naopak ocitly některé projevy vážné hudby, například koncerty tří tenorů, také mnohé pokusy o relaxační hudbu a kompozice vážných skladatelů určené pro populární interprety, dále různé úpravy a tak dále. Televize je velké lákadlo, přináší slávu a peníze. Mnoho umělců uvažuje tak, že pokud si člověk zachová své profesionální kvality, nemusí se bát vstoupit na pole show businessu. Ale to je osudové rozhodnutí. Tak jako je nemyslitelné, aby třeba Jan Rosák hrál v divadle Hamleta, může se i hudebnímu kumštíři stát, že ho publikum začne vnímat jako figuru z obrazovky. Od ní se čeká zábava, povrchnost, ale nikoli umění. Hranice mezi komerční a nekomerční kulturou je velmi zrádná. Je totiž propustná jen jedním směrem.

Na nebezpečí zmedializovaného světa by člověka měla připravit škola. Úlohou hudebního pedagoga dnes už není ukazovat mladým lidem cestu od populární hudby k vážné. Nýbrž tříbit jejich vkus a prohlubovat posluchačské zkušenosti, aby tak snadno nepodléhali povrchnosti. Ona je totiž nebezpečná. Hudba má velké manipulační schopnosti. Dokáže dostat do tranzu davy. Vzpomeňme na koncerty Beatles, ale i na premiéru Svěcení jara. Sugestivní moci hudby využívá i většina světových náboženství. Této hudební vlastnosti se teď chopily i komerční subjekty, které podporují hudbu, jejímž cílem není člověka potěšit a obohatit, nýbrž vydělat co nejvíc peněz. Dnes tudíž nestojíme jen před estetickým problémem. Usilujeme o posílení obrany schopnosti vůči manipulaci. Jde o svobodu člověka. Viva la libertad.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur posloucháte klasickou hudbu, kterou pro vás dnes vybrala Stanislava Střelcová. Zazní díla Františka Antonína Resslera Rossettiho, Antonína Dvořáka, Jiřího Gemrota, Jiřího Antonína Bendy, Bély Bartóka, Jakuba Jana Ryby, Leoše Janáčka, Antonína Rejchy, Jiřího Hlaváče, Giovanniho Bononciniho a Viktora Kalabise. Zaměříme se na interprety, kteří se úspěšně zúčastnili rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Obohacuje kulturní svět už od roku 1966. Koncert pro lesní roh a orchestr D-moll Františka Antonína Resslera Rossettiho zahraje hornista Radek Baborák, absolutní vítěz Concertina Praga z roku 1989. Spoluúčinkuje Česká komorní filharmonie, dirigentem je Petr Vronský.

To byl oblíbený koncert pro lesní roh a orchestr D-moll Františka Antonína Resslera Rossettiho. Vyslechli jsme ho v provedení současné hornové hvězdy Radka Baboráka a České komorní filharmonie. Řídil Petr Vronský. To je dirigent, který se po léta věnoval mladým hudebníkům na koncertech vítězů, připravoval je na zkouškách s orchestrem, podporoval je při interpretačním výkonu, který byl pro ně často tím úplně prvním vystoupením v historickém Rudolfínu. Klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65 je jedním z vrcholů komorní tvorby Antonína Dvořáka, náleží k nejvýznamnějším skladbám svého žánru. Z rozhlasové fonotéky vám představíme snímek Dvořákova díla v podání tří význačných německých interpretů, klavíristy Larse Vogta, houslisty Christiana Tetzlaffa, oba jsou úspěšnými účastníky koncertina Praga, a sestry Christiana, violončelistky Tanji Tetzlaff. Na vlnách Českého rozhlasu stanice D-dur posloucháte klasickou hudbu různých žánrů a oborů.

0: Poslechli jsme si Dvořákovo klavírní trio číslo 3 F-moll opus 65, které přednesli klavírista Lars Vogt, houslista Christian Teclav a violončelistka Tanja Teclav.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Skladatel Jiří Gemrot věnoval své trio pro hoboj, harfu a klavír hoboistovi Vilému Veverkovi, který ke spolupráci přizval harfistku Kateřinu Englichovou a klavíristu Martina Kasíka.

Přední čeští interpreti, hoboista Vilém Veverka, úspěšný mimo jiné na koncertinu Praga, harfistka Kateřina Englichová a klavirista Martin Kasík přednesli trio Jiřího Gemrota, skladatele a dlouholetého rozhlasového hudebního režiséra. Český rozhlas D-dur vás nyní zve k poslechu triové sonáty pro dvoje housle a kontinuo Jiřího Antonína Bendy. Známý tvůrce melodramu, pocházející z Čech, působil v 18. století v Německu a je představitelem raného klasicismu. Bendovo dílo zazní v podání Josefa Suka a Shizuki Ishikawy, japonské interpretky, která vystudovala v Praze a je dvojnásobnou laureátkou koncertina Praga. Kontinuo tvoří violončelistka Jitka Vlašánková a čembalista Josef Hála.

Vyslechli jsme triovou sonátu pro dvoje housle a kontinuo Jiřího Antonína Bendy. Hráli Josef Suk a Shizuka Ishikawa, Jitka Vlašánková a Josef Hála. Čeká nás pozoruhodné dílo Bély Bartóka, tři venkovské scény pro ženské hlasy a komorní orchestr, v němž je citlivě zpracován slovenský folklor. Pod vedením Lukáše Vasilka zpívají Jana Hrochová, Mariana Ambrožová a Pražský filharmonický sbor. Hrají Zemlinského kvarteto, Belfiato kvintet a další instrumentaristé, k nimž patří i laureáti Concertina Praga.

Tři venkovské scény, Bély Bartóka, Svatba, Ukolébavka a Tanec mládenců, zazněly v provedení Jany Hrochové, Mariany Ambrožové a Pražského filharmonického sboru. Hrálo Zemlinského kvarteto, Belfiato kvintet a další instrumentalisté. Dirigentem byl Lukáš Vasilek. Kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo F-dur Jakuba Jana Ryby přednese Jan Ostrý, úspěšný interpret na koncertinu Praga a členové Nosticova kvarteta Petr Bernášek, Pavel Hořejší a Petr Šporca.

Flétnista Jan Ostrý a členové Nosticova kvarteta zahráli kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo F-dur Jakuba Jana Ryby, českého skladatele přelomu 18. a 19. století. Jehož nejpopulárnějším dílem dodnes zůstala jeho česká mše vánoční.

4 klavírní skladby Leoše Janáčka v Mlhách vyslechneme v nezapomenutelné nahrávce Ilji Hurníka. Jeho vklad klavíristy, skladatele, pedagoga a spisovatele, bystrého pozorovatele hudebních i společenských jevů, se uplatnilo rovněž v koncertinu Praga, a to v mezinárodních porotách. Spolupracoval s rozhlasovým týmem při počátku soutěže už v roce 1966 a 1967 a byl například předsedou poroty i v prvním porevolučním ročníku 1990.

Ilja Hurník přednesl klavírní skladby Leoše Janáčka s názvem V mlhách. Vysílá Český rozhlas. Naladili jste si stanici D-dur. Zaposlouchejme se do komorní skladby starého českého mistra, uznávaného skladatele, pedagoga a hudebního teoretika, jimž byl Antonín Reicha, člen Francouzské akademie. Jeho třívětou sonátu pro klavír s doprovodem flétny G-dur op. 54 natočili Jaroslav Tůma a Yoshimi Oshima.

Světoznámý varhaník, čembalista, klavirista a pedagog Jaroslav Tůma, laureát koncertina Praha v komorním oboru, přednesl s flétnistou Yoshimi Oshimou sonátu pro klavír s doprovodem flétny G-dur opus 54 Antonína Reichy. Ebenovou svitu dedikoval Jiří Hlaváč památce legendárních klarinetistů Milana Kostohryze, Ferdinanda Havlíka, Vladimíra Říhy a Karla Krautgartnera a jejich hráčské charakteristice. Hraje Five Star Clarinet Quartet Jiří Hlaváč, Vlastimil Mareš, Irvin Veniš a Jan Mach.

Five Star Clarinet Quartet přednesl Ebenovou svitu Jiřího Hlaváče. Klarinetista, skladatel, pedagog, popularizátor hudby a literát Jiří Hlaváč se koncertinu Praga věnoval po mnoho let. Jako porotce, umělecký poradce, komentátor pomáhal budovat její prestiž i v mezinárodním měřítku. Z díla barokního italského skladatele Giovanniho Battisty Bononcinho zazní Symfonia Decima pro dvě trubky a varhany. Poslechneme si ji v provedení Zdeňka Šedivého, Jiřího Šedivého a Aleše Bárty. Bratři Šediví, oba členové České filharmonie, získali mimo jiné laureátský titul na koncertinu Praha.

podání trumpetistů Zdeňka Šedivého, Jiřího Šedivého a varhaníka Aleše Bárty jsme vyslechli symfonii číslo 10 Giovanniho Battisty Bononciniho, který stál v roce 1966 jako dramaturg a režisér u zrodu rozhlasové soutěže Concertino Praga. Koncert pro čembalo opus 42 komponoval pro svou manželku, čembalistku Zuzanu Ružičkovou. Třívěté dílo si poslechněme na nahrávce s Pražským komorním orchestrem. Diriguje autor.

0: Jednu z klíčových skladeb Viktora Kalabise, čembalový koncert, přednesla Zuzana Růžičková. Spolu účinkoval pražský komorní orchestr, který řídil autor Viktor Kalabis. A protože také paní profesorka Zuzana Růžičková byla odjakživa patronem mladých hudebníků a také rozhlasové soutěže, připomeňme si její slova. Mějte se rádi a spolupracujte ve prospěch hudby. Posloucháte Český rozhlas D-dur, u mikrofonu byla s vámi a hudební díla vybírala Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes vám nabízíme k poslechu skladby Georga Filipa Telemana, Antonína Dvořáka, Karla Marie Webera, Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Žána Francéze, Petra Iliče Čajkovského, Antonia Vivaldiho, Josefa Suka a Františka Vincence Kramáře. Vybrali jsme pro vás díla, v nichž hrají význační interpreti a mezi nimi ti, kdo se výrazně zapsali do historie mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Úvodem zazní koncert pro dvě trubky, Smithsonův orchestr a Continuo B-dur Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Jan Hasen Erl a Jan Burian, Continuo hraje varhaník Jaroslav Tůma. Virtuózy Di Praga řídí Oldřich Vlček.

Koncert pro dvě trubky, smyčcový orchestr a kontinuo B-dur německého skladatele vrcholného baroka Georga Filipa Telemana zaznělo v provedení Jana Hasnerla, Jana Burjana a Jaroslava Tůmy. Spoluúčinkoval orchestr Virtuosity Praga, který vedl Oldřich Vlček. Světoznámé dumky Antonína Dvořáka o šesti částech v tóninách E-mol, Cis-mol, A-dur, D-mol, S-dur a C-mol přednese Gwarneri Trio, které tvoří laureát Concertina Praga, houslista Čeněk Pavlík, violončelista Marek Jerije a klavírista Ivan Klánský.

Vyslechli jsme klavírní trio číslo 4 opus 90 Dumky Antonína Dvořáka. Jejich premiéra s autorem u klavíru se konala roku 1891 v Praze v rámci slavnostního večera na Dvořákovu počest. V té době byl skladateli udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na nahrávce jsme si poslechli Gwarneri trio Praha s houslistou Čeňkem Pavlíkem, violončelistou Markem Jeriem a klavíristou Ivanem Klánským. Německý romantický skladatel Karl Maria von Weber vytvořil jedny z nejznámějších koncertů pro klarinet a orchestr. Vyslechneme nahrávku druhého koncertu Esdor. V třívětém díle hraje přední evropská klarinetistka Sabine Meyer. Drážďanskou štátskapele řídí Herbert Blomstedt.

0: Dozněl Weberův koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Es-dur. S drážďanskou štátskapele a dirigentem Herbertem Blomstedtem se jako solistka představila německá klarinetistka Sabine Meyer. Do historie koncertina Praga se zapsala roku 1974 jako 15letá.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dueta Johanna Sebastiana Bacha v seznamu jeho skladeb pod čísly 802 až 805 v tóninách E-mol, F-dur, G-dur, A-mol. Zazní ve znamenitém podání Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Dueta Johanna Sebastiana Bacha přednesl na klavichord Jaroslav Tůma. Úspěchy na koncertinu Praga získal v oboru komorních souborů. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Z hudebního světa Bohuslava Martinů jsme vybrali jednu z nahrávek nesmrtelného díla, kterou je bezesporu jeho kantáta Otvírání studánek na slova Miloslava Bureše. Recituje Jaromír Meduna, zpívají sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Ludmila Kromková, baritonista Jiří Brückler a členky Pražského filharmonického sboru. Dále účinkují klavirista Ivo Kahánek a členové Benovicová kvarteta. Řídí Lukáš Vasilek.

Tak je to u nás v horách všude. Ta nejmilejší královničkou bude a ověnčí džbán květy, které neduch léčí. Za královnou v průvodu je vždycky odedávna místo pro družičky. Za nimi pak poskakují chlapci prostořecí. Všichni nesou motyky a háky, i lopaty vzali, hrábě taky, děvčata pak plnou náruč kvítí. Vyšňořenou královnu si vedou uprostřed. Svěží jak jaro, bude jí 14 let. Vítr z lesa vyběhl a jde ji políbiti. Chtěl se dát s nimi do tance. Teď ne, větře, veď nás k studánce, která je nejvíc zarmoucená. Vedl je přes trávu, přes kvítí, chtěl by se také z pramene napíti. Po jejich boku stichl jako pěna.

Do půlkruhu obstoupili pramen. Sotva dýchá, tolik bláta na něm. A do trávy položili rýče, lopaty a misky. Kámen odvalili. Pramen rozpředl se jako kotě. Nechali jej s královničkou o samotě, když do trávy rozprostřela šátek bílý. Pak všichni za ruce se vzali a kolem těch dvou kolo udělali, ústa k písni našpulili.

Tam, kde bylo bahna nejvíce, rýče zabořili, připravili hrabice. Kolik bylo na dně přesmutného kalu. I stružka, která krmí blatouchy a pláňky, bije o břeh prudčeji, jak moc pod jejich spánky, když jí bláto vybrali a rýč zazvonil o čistou skálu. Rmut a bahno z těch kalných vod nesou od břehu 3 kroky na východ. Z rýčů rozhodí je tam, kde nejvíc slunce pálí. Pak se stane z rmutu čistá země, kterou strom i zrno chválí.

Královnička poklekla na šátek rozprostřený, ponořila čbánek do stříbrné pěny, pak do všech světa stran vodu vylila. Aby si už byli všichni zdravým jisti, nabrala si hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila.

jako by studánku za ruce vzali a až do vsi s ní utíkali. Z plného džbánu dali koze ochutnat i ovci májové vody studené z lesního pramene u nás na Síkovci. Tak je to u nás každý rok v máji. Děti studánkám prameny, jak srdce zemi otvírají, aby i na horách byla hojnost úrody. Aby pramen uživil potoky a řeky, z hlubin vynesl písek měkký a bystřiny jim překlenul na brody. I studánky musí být v máji čisté, tak jako děti vy jste. I jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení, tak jako člověk do soužení. Ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo.

Poetickou komorní kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů dirigoval Lukáš Vasilek. Interprety byli Jaromír Meduna, Pavla Vykopalová, Ludmila Kromková, Jiří Brückler, Pražský filharmonický sbor, dále účinkovali členové Benevicova kvarteta a klavírista Ivo Kahánek, jeden z výrazných laureátů koncertina Praga po roce 1989.

Dechový kvintet číslo 1 Jeana Francéze natočilo dechové kvinteto Aflatus s flétnistou Romanem Novotným, hoboistkou Janou Broškovou, hornistou Radkem Baborákem, klarinetistou Vojtěchem Nýdlem a fagotistou Ondřejem Roskovcem. Ansámbl spolu hraje od 90. let, je nositelem mnoha evropských uznání. Někteří členové také patří k těm, kdo prošli s úspěchem rozhlasovou soutěží Concertino Praga. Všichni jmenovaní hudebníci náleží ke špičce našeho interpretačního umění.